Ještě molím se o Světišem Selenským archiereji našem, Lví papi rímským, i o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kirioni, o služáštích i poslužijúších vo Světím chrámi sem, i o ocích našich duchovných,

co chraních od všetkých vyjavlených i skrytých nepriatelů i vyslobodích z každej napasti bíde žalu i choroty a daj im zdravia i dobrý život. Všetké prosme, Hospodine,

svätým chráme se mi svírojú blahovínijem i strachom Božím chodiaštích voň Hospodu povolil sa. Oj, zbaví ty se na moc, jak ja skorby hnívaj nuždy, Hospodu povolil sa. Hospody Bože, vsedržiteľu, jediné sviate, príjemné i žertvu chvalenia, odprizvajši ťa vsým srdcem, primí nás hlišno molenia i prinesi ko svetomu tvojemu žertveniku. I udovli nás prinosiť i tebi daru, že je žertvu duchovní a u našich rysích i ľudských nevidiných. I spodobí nás obristi bláduť pre toboju, je, že by ty tebi blav prijatní žertvy našej. I vseli ty sa duchu blavdáty tvoja blahmu v nás i na predležaštích darých svých i na vsých ľudech tvojich.

syn domu blahuji zrevněj. Vokého, že svoje potřeby plavajštím splavaj, potřešestujštím, spotřešestuj, nedovýštěj, sily vráče do žití lest.